0: milí poslucháči.
1: Patria Rádio. A Slovák Rádio nemzetiségi adása. Rádio Patria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

Miščák. V režii Julie Rázusovej účinkovali Dana Košická a Peter Himič. Zvuk Michal Balaš, hudbu vybral Alexander Berta. Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska 2017.

Zeptali se mě, věříš v Boha? Dvě ženský v blůzách, mučednic. Otázka jako ony strohá, přesto jsem na to neřekl nic. Menší z nich temným hlasem mluvit.

co jsem měl na to asi říct. Z nedělních mší jsem brával roha, schovával jsem se do ostřic ve vodě.

Když se mě ptali, věříš v Boha, zvedl se vítr od vinic. Zaslech jsem slova dvě, tři z mnoha, o zlomkem jsem jim běžel vstříc.